Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

her love, the energy, and the music.

světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. If you don't like something,

Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

Live on Air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Live on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum'n'bassová show Live on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Live on Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: Sparty. XXX Lod do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dance Radio.

Was

Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila. A Climax Chris

0: Rádio Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: DPH, pryč DPH!
1: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.

Dave on Air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio.

Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila. Dance Radio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.

Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej hraní Fresh Dance Radia s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

bylo něco trošku ze slovenské tvorby DJ EKG. No a teď se podíváme, co nás čeká v následující hodince. Tak odstartuje nám odpolední nedělní part break, kde si dáme novinku The Last Time. Bude taky to z toho Brianna Grace Beautiful Place. Ladíte Dance Radio na 89.129 FM, jak už jsem říkala, startuje odpolední vysílání, jsem Tereza Ročeňová a až do 16. hodinky si dáme party break. Je 13.02. Dance Radio. Dance.

0: YouTube a Summer of Love, Robin Schulz remix v éteru Dance Radio 2 minutky po čtvrt na dvě. Já všem přeju krásnou neděli, klidně se pochlupte, jak trávíte dnešní den. Klidně nás můžete označovat, my jsme jako Dance Radio CZ na Instagramu, já to přinazdílím, když nás někde označíte. Jinak dneska nebude chybět nějaký to info ze světa hudby, kde co kdo s kým, taky samozřejmě budeme pokračovat v hokejovém šílenství, protože nám odstartovalo mistrovství světa v hokeji, kluci naši hrajou zase zítra, takže kde co s kým, jak všechno se dozvíte. No a za chviličku dáme taky nějakou novinku, do oušek poletí Immersed a The Last Time. K tomu taky Alan Walker, Chemical Brothers anebo David Nováček a On Fire. Tak užívejte a já přeju super poslech.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexico jen za 9,999 Kč. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Další muzika na vlně 89, 102.9 FM, Key Motions a Generator. Teď se podíváme do světa hokeje. Odstartovalo nám mistrovství světa v hokeji 15. května. Kluci naši už hráli druhý zápas. Včera hráli proti Slovensku, kterým teda podlehli 2-3 v prodloužení. Zajímavý taky je, že Slovensko mělo v bráně českého brankáře. Je to klučina, který vlastně má slovenský občanství teprve lehce přes rok, ale jak sám říká, bylo to pro něj hrozně zvláštní, protože vždycky fandil České republice, on sám je Čech a teď vlastně proti ním chytal. Takže uvidíme, jak budou kluci pokračovat, čeká je další zápas a to zítra v pondělí 18.5. od 20.20 budou hrát proti Švédsku. Tak dejte vědět, jestli sledujete, jestli fandíte. Máte ještě pořád anketku na našem Instagramu dancerádio.cz ve stories, takže stačí kliknout, jestli sledujete, budete sledovat, ano, ne, nebo ještě nevíte. No a k tomu muzika. Za chvilku ale Farber, Hauty, Clooney a nebo Subsonic a Side to Side za momentík na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Lismous a The Shake Féteru Dance Rádia 9 minutek před 14. hodinkou. Já jsem se zakoukala do naší Parade Dance Radio Chart a už vím, jak jste rozhodli, jak jste zahlasovali. Kdo neví, tak Dance Radio má svůj hitparádu. Ta se jmenuje Dance Radio Chart. Probíhá ve čtvrtek od 18 hodin, no a vy můžete klidně už i teď ovlivnit pořadí. Stačí zahlasovat na webu www.danceradio.cz. Je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky z noviné, které vidím, Ferek Down a Luna a tak něco českýho Epoch Noir. Tak podíváme se na první 3 místa. Jak jste zahlasovali, tak na trojce Adriatic, Elderbrook a Lost in the Woods, na dvojce Jonatus Diamonds a na jedničce WW a Scootry Ray from Outer Space. Tak uvidíme, jestli to zůstane, nebo jestli nás překvapíte a úplně zamícháte pořadím. Je to na vás. Ještě jednou www.danceradio.cz, tam hlasujete. Aby vám to šlo pěkně od ruky, tak pošlu další muziku. Všim za Elderbrook, taky High Contrast a možná se vejde i Deadmau5 už za chvilku na Dance Radio.

Dead Mouse a Science, Féteru Dance Rádia, chviličku před 14. hodinkou, co nás čeká po 14. Tak bude to novinka. Christoph a Gimme the Love. No a druhou hodinku dnešního nedělního Part Break odstartuje Parisi Fred Again a This Is Real. Už jich máte Dance Radio, jsem Terka Ročeňová a pokračujeme dál. Je tady Party Break na 89,9 FM. Je 14.01. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Funky Town, Petr Hudin z Rádia na 89,9 FM. Byla nám odhalená v muzeu voskových figurín další figurína. Bylo to v Las Vegas a bylo to jenom pár dní před ADC Las Vegas, který proběhl tento víkend a tou figurínou není nikdo jiný než samotný Avicii. Takže pokud byste ho chtěli vidět v muzeu voskových figurín, tak v Las Vegas ho můžete vidět už teď od čtvrtka. A dejte vědět, jestli jste někdy navštívili nějaký z těch muzeí a která z postav se vám tam líbila nejvíc. Já jsem byla tady jenom v Amsterdamu, kde jsem už to docela dlouho, kde jsem viděla teda Armina a Tiesta jsem tam viděla. Takže dejte vidět, jak jste na tom vy, jestli máte rádi tyhle muzea a k tomu samozřejmě za chvilku muzika. Sentinel a Alesso, novinka Christoph, Give Me The Love, anebo Marky Mark a Good Vibration. Za momentík na Dance Rádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: německé kvality. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dance Radio.

Fred again. Fred ví od Eva Horizon. Já jsem se tady zase zakoukala, protože plánuju dovolenou, pořád koukám teda, kam poletím, jo. Mým snem bylo podívat se letos na Ibizu, tak uvidíme, jestli to vyjde. Každopádně, pokud se chystáte někam letadlem, tak pozor na to, jestli se tam chová člověk slušně, protože dva cestující dostali podmínku 10 měsíců ve vězení a taky tučnou pokutu, která byla 243 tisíc. Šlo o to, že oni letěli vlastně z Londýna na Ibizu a chovali se tak agresivně, že letadlo muselo mimořádně přistát v úplně jiném městě. Takže chápu, že někdo nervózní z toho, než cestuje, tak se trošku posilní nějakým tím drinčičkem, ale všeho s mírou. Takže pokud byste s váma chtěl někdo hádat, možná se radši rozdejchejte a představujte si, jak už jste v cílové destinaci. A hlavně se pochlubte, kam letos se chystáte na dovolenou, třeba se nechám ráda inspirovat. A k tomu samozřejmě za chvilku muzika Metame, taky Swedish House Mafia nebo Jamiroquai Runaway na Dance Radio.

White Lies, Féteru Dance Rádia, 12 minutek před 15 hodinkou. Tak mrkneme, kdo dneska slaví svátek. Je to Aneta. Všem Anetkám všechno nejlepší, pokud nějakou znáte a zapomněli jste nebo nevíte, tak rozhodně to máte čas ještě napravit. Udělejte radost, jinak tohle jméno je hebrejského původu, je to 90. nejčastější jméno u nás v České republice. Nosí ho tady 20 840 žen. Průměrný věk nositelek tohle jména je 17 let, jinak dneska je den pečení, den telekomunikací, den práce z domova, slaví taky zvířátka, z pejsku má svátek Karina a z kočiček je to Paty a nebo Čoty. Tak ať už máte narozeniny, svátek, výročí, cokoliv, samozřejmě přejem co nejúžasnější den. Doufám, že vám ten den zpříjemní i další muzika. Féteru Dance Rádia zazní Dria, Moby a nebo Cream. Za momentík studáme na vlně 89, 102,9 FM.

Cream, Féteru Dance Ráda, chvilku před 15. hodinkou. Co nás čeká po 15. hodině? Tak bude to novinka Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty. Proběhne taky Ferek Down, Jim Cook, Everything You Need. Tenhle kousek nám odstartuje dnešní poslední hodinu nedělního part breaku na 89.102,9 FM. Je přesně 15 hodin. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pokud mají vaše děti hlad, tak nikdy je nenechávejte sami se svým mobilním telefonem. Mám tady příběh z USA, kdy se jedna z místních rodin stala hitem internetu potom, co jich přibližně dvouletý potomek dostal hlad. Dostal se navíc k odemčenému telefonu a podařilo se mu přes aplikaci na rozvoz jídla objednat desítky cheeseburgerů. Bylo jich dohromady 31, takže rodinu to překvapilo. Bylo to teda úsměvný, ale myslím si, že to jedla celá ulice. Tak pozor na to, když tak mějte všechno pod kontrolou, zamčený, s možná nějakýma kódema. A teď už další muzika. Denis Sulta, Lost Frequencies, Left Field a Jim's Hype. To je další linie muziky pro vás v Éteru Dance Rádia.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Live on air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum and bassová show Rave on air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Přesně tak, už zítra Rayfoner v éteru Dance Radio od 18 hodin. No ale teď se podíváme na casting, který odstartoval. Je to na roli Jamese Bonda. Filmový svět totiž napjatě očekává, kdo převezme ikonické žezlo po Danielu Craigovi. Takže těch možných kandidátů je velká spousta. Pokud máte svého oblíbeného herce, dokážete si ho představit jako Jamese Bonda, klidně nám to napište, ať už na Facebook nebo na Instagram, kdo by to podle vás měl být, kdo splňuje všechno, co by James Bond měl mít. No a jak tomu pošlu muziku? Proběhnou Funkerman, Boris Way, anebo Deep Dish a Say Hello za moment na Dance Radio.

Kelša Aurora, Féteru Dance Rádia, 14 minutek před 16 hodinku, takhle jsem to chtěla říct. Možná už je opravdu na čase, abych šla domů, dneska už mám dokecáno, vykecáno. Ode mě ještě za chviličku BLR a Love Me Less, Bob Sinclair, Stand Up, anebo WW a Scootry. Jednička naší staniční hitparády a kousek s názvem Ray from Outer Space. Se já se na vás budu těšit příští týden v sobotu, mějte se krásně, úžasně, užívejte večera odpoledne, podvečera, dopoledne, rána a spolu se uslyšíme za týden. Páčko! Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Již každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance.

0: Dance Radio.
1: Okay. Let me tell you the story of that guy.

Dance. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: Máte Albert neporazitelné? Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass

u Climaxu tady na Dance Radio. To znamená jako vždycky 3 hodiny kvalitní klubové hudby pro vaši uši a duši. Ale ne úplně jako vždycky, tentokrát pojedeme podle režimu B. Kdyby to byl režim A, tak pro vás míchám živě ve studiu já a pak přijede nějaký host. Režim B znamená, že jsem pro vás předem pečlivě připravil 3 zahraniční mixy. První z nich jsou dva kluci z Maďarska Earth and Days. Pod tím názvem se skrývají Zack a H-Beat. Zack nějakou dobu vydával vlastní tracky nebo tracky sám a H-Beat byl jedna půlka duo Crazy Biz a teď se spojili dohromady a vydávají třeba na Turum, na Armada, na Sloto a Ultra Moda, There Was Jack a House You, takže do 7 tady na Dance Radio Climax a Earth Days.

It's a place that I call home.

Sunday session tady na 89 a na 102.9 FM právě posloucháte Climax a maďarský duo Earth and Days.

už je skoro 7 hodin, za chviličku je čas na další zahraniční mix. Dozvíte, koho mám pro vás připravený už za pár minut, ale prozatím dáme poslední kousiček setu od maďarského dua Earth and Days. Ladíte Climax tady na Dance Radio.

růst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Je lex, ale jenom lex po 7 hodině, to znamená, že je čas na 2. hodina Climaxu tady na Dance Rádiu. Další pán na holení, který pro vás mám připravený, je Holandian Ferrick Dawn. To je člověk, který vydává třeba na Repopulate Mars, na Club Sweat, nebo poslední dobou asi nejčastěji na Defected. Má za sebou remixy pro takový all-star lineup, jako například Diplo, Tiesto, Martin Garrix, Vintage Culture, Clapton, Oliver Heldens a spousta další. Je to hodina vyloženě houseové muziky, takže si to dejte. Teď posloucháte Climax, Standards Radio a

skoro 8 hodin, to znamená, že za chviličku se dáme takovou mikropauzičku, ale zůstaňte na ladiny na 89 a na 102.9 FM, protože za chviličku taky dozvíte, koho, kdo vás bude bavit na další hodinku až do 9. Ladíte Climax tady na Dance

zapněte pásy, víc to pokračuje. Právě teď začíná třetí hodina Climaxu tady na Dance Radio a s tím šikovnej DJ a producent z Sydney, Austrálie, Alex Preston. Tak za to, jak je Austrálie velká země, tak těch dobrých producentů, kteří by dosáhli na nějaký úspěchy, jsou docela málo, ale Alex je jeden z nich. Je to člověk, který vydává na Two Room, na Paradise, Fool's Paradise a na jeho vlastní label Basement Sounds. Je to hodně funky DJ, občas dokonce i hraje gitár během setu, takže poslechneme, jestli bude hrát nějaký živý gitár během tohleto setu. Do 9 tady na Dance Radio posloucháte Climax a DJ

právě poslouchat nejlepší z funky houseu z Austrálie, a to v podání DJ Alex Preston pro Climax tady na Dance Radio.

vaše nedělní afterparty na 89 a na 102.9 FM. To je Climax na Dance Radio a právě teď posloucháte DJ Alex Preston.

A víc, posloucháte australský DJ a producent, a to je něco, který neříkám zas tak často, ale je to tak, DJ a producent z města Sydney, Alex Preston, pro Climax tady na Dance.

poslední pár minut Climaxu tady na Dance Radio. Příští Climax je za 2 týdny a už pojedeme v normálním režimu. Můj host za 2 týdny ve studiu bude DJka Ladida. Já bych ovšem doporučil, abyste zůstali na ladiny tady u nás na 89 a na 102.9 FM, protože ještě dnes večer uslyšíte Mambo Ibiza, Paul Oakenfold a jeho plány Perfecto a čestně před půlnocí Kristin Varela. Jestli byste rádi slyšeli více muziky ode mě, tak všechno najdete na chrissadler.com. Je to ode mě úplně všechno. Já děkuju, že jste poslouchali a uvidíme, uslyšíme za 2 týdny. Ahoj!